0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Slash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
0: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: What do I say now?

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli – bezkýdek.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ano, já taky Justin Bieber, ano, já. Nikdo další se neohlásí, protože prvník má pořád ještě dovolenou. Prosím vás, je v pořádku na Sicílii, užívá si, co to jde. Když všechno bude dobře a Etna dovolí, tak v pondělí by mohl být zpátky, protože by měl do té doby přiletět. Krásné dobré ráno, Fresh Radio, Bon Appetit, máme minutu po 6. hodině. No a tohle je začátek dnešního speciálního vysílání, čekáme a to vám možná řeknu až později, protože teď je potřeba si říct, jak to dneska nejenom v Ostravě, ale i v okolí dopadne s počasím.
1: Počasí.
0: Oblačno, místy přehánky, dnešní teploty v maximech 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 18 až 22.
1: Fresh zprávy.
0: Vánoční záchranáři zachraňovali lidi z vodní šachty Jermenko v Ostravě Vítkovicích. V kleci totiž zůstali dva horníci. Oba muže jsou v pořádku a naštěstí nezranění. Nepořádek v okolí hotelového domu Hlubina v Ostravě dále trápí občany. Kolem ubytovny přibývají matrace a spotřebiče. Ubytovna se má do konce září vyprázdnit. Moravskoslezští policisté zkontrolovali během prázdniny přes 2000 vozidel. Odhalili stovky řidičů překračujících rychlost, taky řidičů s telefonem v ruce i opilého řidiče s valečním řidičákem. Na pokutách vybrali přes 1 milion korun. Do Ostravy přijela reprezentační družstva požárního sportu z 11 zemí. Diváky ohromuje především rychlost, s jakou závodníci zdolávají cvičnou věž. Čeští reprezentanti hned v první den získali 15 medailí. Program mistrovství pokračuje na stadionu Sareza v sobotu, tedy zítra. Šampionát vyvrcholí divácky atraktivním požárním útokem.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Jo, tak dnes by měla začít oprava mostu na Plzeňské nad Rudnou, píše a ptá se Milane, já si myslím, že jo, ale tak víš, jak to je. Kdo ví, kdo si počká, ten bude mít jistotu. Každopádně Rychvalt, u sester raději pomalu. Co kdyby tam zase byli? Šťastnou cestu.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
9: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
0: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
12: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
13: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
14: No, super.
15: Co no, super?
14: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
15: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
16: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Obrovská radost na jedné straně, obrovská, opravdu obrovská radost, na druhé straně obrovské zklamání, jo, protože já mám radost stejně jako vy, že je pátek. To nic, o tom žádná, ale že je pátek 21. srpna, kdy škola klepe na dvaře a v šuplíku už se začíná pomaličku, ale jistě probouzet i balící papír na Vánoce, tak z toho úplně radost nemám. Já mám pocit, že registruji jenom letní festivaly a jakmile končí kalersy, tak si říkám, ty jo, tak Vánoce. Smrdí Vánoce ve vzduchu. Abych vás ale neuvedla do nějaké deprese, protože to bych nechtěla, tak vás zvu na dnešní vysílání, kdy ano, opět tady budu sama, Pernícky dovolenkuje, ale já tady vlastně tak sama nebudu, protože my máme fakt jako nabitý pátek. Jednak v této hodině, kromě klasického jukeboxu, že zas budu hrát vám na přání, takže už teďka mě reagujte, tak my si v této hodině zahrajeme o poslední možné lístky do Bo divadla. Je to teda to divadlo, které je spjaté s naším Perníkem. Připravili si na 17. září hru Tik-tik, takovou komediální situační věc, která by vás mohla bavit, a v téhle hodině dostanete lístky. V klasické hodině mezi 7 a 8, tak jak jste zvyklí, budeme dneska rozhodovat, kdo vyhraje voucher za dvojku do Umparku v Radvanicích. To rozhodování, a vy asi víte proč, bude zcela jednoduché. Že víme, jak to tenhle týden dopadlo, kdo volal, kdo to nevyhrál, kdo nepostoupil a kdo postoupil. Není to úplné překvapení. No a mezi 8 a 9 hodinou tady za mnou přijde jedna z vás, to znamená jedna z frešáků, jedna z posluchaček, které by se chtěli stát, nebo takhle, možná nechtěli, ale chtěli by si zkusit, jaké to je být moderátorkou. Jak říkám, pátek nabitý. Fresh Radio.
1: Buď fresh. Fresh.

0: být klidně na druhém konci světa, ale jste nám věrní. Děkuju. Ne, opravdu děkuju, my si toho ze srdce vážíme, že máme takové posluchače, kteří 6 a něco klidně zareagují, napíšou, pošlou hlasovku. Teď konkrétně zdravím Petra, který je v Itálii. Mluvila jsem o tom, že po 8 hodině za náma dorazí právě posluchačka. Jedna z vás, prostě frešačka, která si chce vyzkoušet, jaké to je být moderátorem. No a Petr se okamžitě zahlásil.
1: A že je mi strašně líto, že mi ušla taková příležitost se dostat do rádia a pokecat si s Mončou a místo toho se tady flákám v Itálii.
0: To je krásné flákání. Mimochodem Peťa poslal fotografii, na které je vyfocen Vatikán, respektive stojí na tom svatopetrském náměstí a konstatuje, že když Petr, no tak prostě tam bude muset zavítat. Že? Nicméně já jsem mu napsala, že to není, Peťo, jediná příležitost, kde se jako můžeme potkat, a Peťa mi reagoval a je upřímný, já to si vážím. Tak snad příště, ale přiznám se, že bych raději odpoledne do Rychlé roty za Michaelou. Jak myslíš, no, jak chceš.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fresh Radio.

Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: To je Eva Max. My jsme Fresh Radio. Nemáme rádi úplně sociální sítě, nebo takhle, počkej, ať já to nevztahuji úplně na všechny. Já si myslím, že kdyby sociální sítě na světě nebyly, tak by mi to asi částečně vůbec nevadilo, i když funguju, protože žiju ve světě, kde ty sociální sítě potřeba jsou. Každopádně si umím představit, že by nebyly, nebo že bychom se jim tolik nevěnovali. Zase ale na druhou stranu, nebýt sociálních sítí, a konkrétně Facebooku, tak umíte si představit, kolik třeba narozenin byste zazděli? No, třeba já. Ještě, že ten Facebook existuje, takhle jsem si dneska vzpomněla, viděla jsem, jež, Kačka má narozeninu, tak to musím napsat, že? A napsala
1: krásný
0: jsem.
1: Krásný rán, komuny. Děkuju moc za přání. A co pro tento rok pro sebe plánuju? Ty, no asi rozjet pořádně kosmetický salon a hlavně zdraví. To je nejdůležitější, bez toho nejde nic. A ještě jednou moc děkuju.
0: Rádo se stalo. Hlas Katie znáte moc dobře, protože Katie jednak je člověk, respektive žena, jedna z těch žen, které tady měly Lady Zone a ještě připravujeme rovnou na další kolo tohoto pořadu. A je to taky kočka, která zaskakuje u Marka, když třeba nemůže Michaela nebo není tady Marsi. Takže hlasově Kateřinu poznáte. Kačka má plno plánu a snů a to je nejlepší na těch narozeninách. Jo? To, že máte další rok života v čudu, dobře, ale před váma spousta času naplnit si všechno, co potřebujete a dotáhnout si ty své cíle do zdárného konce. Takže vám všem, kteří dneska máte

0: Hezky jsem tady roztrhla pytel teď s takovým jako přáníčkovým poselstvím, protože já jsem zdravila Katie, naši kolegyňku s Freshem a narozeniny. Vy jste napsali, respektive tady holky Janča a Elča, prosím tě Moni, my máme taky kolegyni v práci, která má dneska narozeniny. Mohla bys říct, že je to ta nejlepší baba, která s náma sdílela kanceláři, máme moc rádi. PS, kdyby nosila častěji tu svoji dobrou buchtu. Bychom mohli být ještě daleko větší přítelkyně se smajlíky, pochopitelně. No jo, holky, tak jo, tak my zdravíme Markétku, všechno nejlepší přejeme i my tady na Fresh Radio. A pro ní tedy Swims.
1: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přístupů.

0: No, jako nebyla jsem. Tedy si vím, že byl letos na Kalezu Ostrava. Já jsem teda na Klercech byla, dokonce i moment, kdy tam byl tedy Swims, ale vybrala jsem si jiného interpreta, takže jsem, jako nebyla jsem u stage, no, u té, na které vystupoval tedy Swims. Ve všem se vám omlouvám, protože třeba Perník kvůli toho se mnou nemluví, on byl, ale já tak nějak jsem si vybrala pro mě zajímavější želízka v ohni. Nic proti němu, tedy Swims, určitě perfektní hlas, ale mě tak nějak jako nebaví na něho koukat po dobu toho jeho projevu. Není mi zrovna jako sympaticky na oko. Tak, abych to řekla nějak kulantně, vybrala jsem si jiné lidi, které jsem chtěla mít ve své blízkosti tu chvíli a bylo mi taky hezky. Každopádně slyšela jsem na jeho koncert samou chválu. Já v tuhle chvíli bych potřebovala chviličku na to, abych se koncentrovala k výkonu. Stejně tak by to chviličku mohl potřebovat i Vojta. Slíbila jsem, nebo říkala jsem takhle, že nebudu Vojtu nějak zvlášť upozorňovat, jelikož je jediný finalista našeho kvízu naopak, ale tak asi bych mohla říct, že se kvíz naopak blíží. Dneska budeme rozdávat dvojkodu Umparku v Ostravě Radvanicích. A dejte, kdo ji asi vyhraje, když to zvedne.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Fresh Radio.

0: Fresh Radio, já doufám, že Vojta je u telefonu, protože ví, co ho teďka čeká. No, nebudu to zdržovat, my tentokrát máme jenom jednoho finalistu, takže jde o to, aby to zvedl v časovém limitu, jo? Vojťo, tvůj, hodně štěstí, jdem na to.
1: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
2: Voláte do sítě jiného operátora.
0: Tak jo.
2: Hovor vás bude stát jako volání do jiné sítě podle vašeho tarifu.
0: Dobře, a teď se uvidí, jo? Povinné prvky máme za sebou. Vojta má...
3: Krásné ráno, Moni.
0: Pět zazvonění na to, aby to zvedl, ale stačilo mu jedno. Krásné ráno, Vojto. Já jsem tě chtěla trošku napínat, ale nebudu, no. Tak ty jsi tentokrát jediný finalista. Nevím, jak jsi to udělal, ale prostě dvojka do Umparku v Ostravě Radvanicích pro tebe a rodinu je tvoje. Gratuluju moc.
3: Mám velkou radost. Děti poslouchají v autě, tak je zdravím.
0: Jo, a ví to, jak se jmenují děti?
3: Tobík, Natálka a Filipek.
0: Ty máš tři děti, jo?
3: Mám, no.
0: A kolik ti je? Kdy jsi to stihl?
3: To stalo.
0: Ale já už tě nebudu takhle osobně vyspovídávat, protože cítím, když máš děti v autě, že asi někam spěcháš. Takže jenom gratulace obrovská. Všechno zásadní se ještě povíme. Už teď můžeš ale dětem říct, že si užijete hezký konec prázdnin. Tak se mi krásně, ahoj.
3: Tak jo, děkuji moc. Ahoj, Moni.
0: Ahoj.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dneska bude oblačno, místy přehánky, teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22.
0: Fresh
3: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
2: Báňští záchranáři zachraňovali lidi z vodní šachty Jeremenko v Ostravě Vítkovicích. V kleci zůstali dva horníci. Oba muži jsou v pořádku a naštěstí i bez zranění. Nepořádek v okolí hotelového domu Hlubina v Ostravě dále trápí občany. Kolem ubytovny přibývají matrace i spotřebiče. Ubytovna se má vypráznit do konce září. Moravskoslezští policisté zkontrolovali během prázdnin přes 2000 vozidel, odhalili stovky řidičů překračujících rychlost, řidiče s telefonem v ruce i opilého řidiče s falešným řidičákem. Na pokutách vybrali přes 1 000 000 korun. Do Ostravy přijela reprezentační družstva požárního sportu z 11 zemí světa. Diváky ohromuje rychlost, s jakou závodníci zdolávají cvičnou věž. Čeští reprezentanti hned první den získali 15 medailí. Program mistrovství pokračuje na stadionu Sareza. Zítra šampionát vyvrcholí divácky atraktivním požárním útokem.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Opatrně, dneska teda by měla začít oprava mostu na Plzeňské nad tou Rudnou. Rychvald, každopádně u sester raději pomalu, co kdyby tam zase byly policejní hlídky. Šťastnou cestou.
0: Doprava.
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
8: Mimino stegosaura.
7: On chodí.
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
15: Fresh Radio.
16: This is a party song that makes the party going on.

0: až rádio. No, ještě, že tady je ten DJ Bobo, jinak by to byla vysloveně ženská energie tady teď po 8 hodině na Fresh Radio. Já vám chci představit Evku, posluchačku Fresh Radio. Evi, krásné dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Vy jste Evi z Ostravy.
1: Ano.
0: Posloucháte teda Fresh Radio.
1: Ano.
0: Jak daleko jste to krám měla?
1: 10 minut.
0: A teď pozor, teď přijde ta zásadní otázka. A co tady děláte?
1: Co tady dělám? Chtěla jsem vidět prostě, jak to probíhá v tom rádiu, to show.
0: Kdo to pracuje, protože vy nás znáte jenom po hlase, tak doufám, že jsme vás nesklamali.
1: My ne, totiž, je to super tady.
0: Jo, prošli jsme. My totiž máme na chodbě, teď když se vstupuje do studia Fresh Radio, tak máme naše podobizny na stěně. Tak ano. Jestli jste se nestihla ještě podívat, tak koukněte. Máme tam všechny vykreslené v jasných barvách, jo, tak budete moci ty hlasy jo, přiřadit k obličejům. A pak si vás možná teprve zeptám, jestli nejste zklamaná, až nás uvidíte všechny.
1: Ne, určitě ne, nejsem zklamaná.
0: My se budeme bavit i o vás, ale taky budeme zdravit vaše blízké a budeme jim hrát. Co o tom za chvíličku?

0: hodiny, k tomu 19 minut. Fresh Radio, po mé pravici je prosím pěkně Evka. Evi, ještě jednou hezké dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Po mé levici je Peťka, hezké dobré ráno, Peti.
2: Dobré ráno.
0: A teď, dámy, pojďme ještě k tomu, jak jste se vůbec dostali sem k nám do rádia. Evka, a teď jenom nakousnu, to dostala, řekněme, jako takový dárek, je to tak?
1: Je to tak.
0: A co vás k tomu nejvíce motivovalo? Vy jste si prostě chtěla zkusit, jaké to je pracovat v rádiu a mluvit do rádia.
1: Určitě Peťa říkala, že mám hezký hlas.
0: A nekecela.
1: Že bych to mohla zkusit.
2: Když to nedalo vydržet. Naše znělky, bakaláři a tak dále. A říkám, tak to je hvězda. Čím mi to osolím tu 50? Sorry, už jsem to prozradila.
1: Mi to nevadí.
0: Vy teda, dámy, spolupracujete, to já jsem pochopila, proto k sobě máte tak blízko, jo. Ale docela zajímavé je ten příběh, jak jste se vůbec propracovali k tomu, že byste se mohli přijít podívat do nějakého ostravského rádia.
1: No,
0: konkrétně k nám teda napřed.
2: Šli jsme na hřbitov.
0: A proč? Ať víte, do čeho lezete, jak to bylo ve filmu, nebo proč?
2: Byly dušičky a tak jsme šli, že vlastně květiny posvítit. No a tím, že vím, jaká Eva je, tak prostě byla tam nejmenovaná televize a ona měla velkou chuť prostě je oslovit, jenže mě to nenapadlo vůbec. Jako. Tak jsem šla směrem k východu a ty si říkám, kde je? A ona s reportérem. A to ty popíš?
1: No, ptala jsem se ho, kdy vlastně začne ta reportáž. Říkal mi pan, že za 15 minut. Řekla jsem, ježiš, to je škoda. Jsem ponoční, jsem unavená, tak snad někdy příště.
2: Chybili, že? A z toho vznikl vlastně bonus k dárku, k 50 nám, protože když mám ráda lidi, tak a mám k ním blízko, tak to jim to chci trošku zpestřit.
0: Jo.
2: Na tím, že jsem posluchač Radia Fresh, tak jsem si říkala tak, a ty půjdeš.
1: A ty půjdeš a milujeme tu hudbu, máme ji rádi, že?
2: Ano, ale tak ona je různorodá, víš co?
1: Je, takže no.
2: My to máme od Depešáku až po Kalina.
1: Přesně tak, ano, ano.
0: To je široké hudební spektrum. Evi, jaké to vůbec je oslavit takové jubileum? Co bylo nejlepší do té doby na vašem životě a co si myslíte, že bude nejlepší na vašem životě od té doby? Teďka, dál.
1: Co bude nejlepší? Jsem spokojená se svým životem, jak pracovně, tak v soukromí. Jo, všechno mi vychází.
0: Jasně, zaklepeme to.
2: Taky.
1: Jo, takže a já doufám, že mi čekají jenom samé dobré věci a můžu vám říct, že jsem začala asi žít po té 40.
0: Jo,
1: že
0: ten až život, tak to bylo úžasné potom, to
1: že
0: tak to
1: jsem
0: ráda
1: jako
0: slyším.
1: Jo.
0: Jsem dámy v nejlepším věku na to.
1: No jste, ano.
0: Jo, je to tak, jo. Já jsem si to říkala. Tak já vám dodatečně za všechny tady na Freshi přeju taky hodně štěstí, zdraví, lásky.
1: Děkuji.
0: Máte všechno, co potřebujete a hlavně takové dělo kamarádky, jako tady.
2: Tak určitě. Jak říkáte?

0: Adamský Kellera, taky Fresh Radio 8.27. Frešáci, až vás je u toho Fresh Radia velká spousta, tak číslo sem k nám znáte.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Velké díky za to, že umíte i používat. Máme tady zprávu z Místecké. Prosím vás, Místecka ve směru na Frýdek Místek u Dovky je pořád ještě značně zasekaná, takže počítejte s tím, že dneska to pravděpodobně bude ten dojezd se zpožděním. Šťastnou cestu.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!

0: Tak, já bych chtěla pozdravit Evelinku. Chtěla bych pozdravit Aleše, bráchu.
1: Toho jsem měla pozdravit já.
0: Ale ty ho pozdrav. Ty máš speciální pozdrav. Pro Aljošu.
1: Promiň.
2: Vy klidně pokračujte, takže Evelinku, jo, to je vaše dcera.
0: To je moje dcera, Evelinka. Tak ještě bych mohla pozdravit Berušku, Bereniku. Aha. Ta se odstěhovala do Prahy. Romanka, mého syna. Broňka, ale ten asi neposlouchá. No a tak pozdravím, víš co, všechny posluchače Rádia Fresh.
2: Děkujeme. Teď vy tak koukáte, koho doplníte vy.
1: Já taky zdravím posluchače Rádia Fresh, ale chci se zastavit u toho Aleše.
0: Ano.
1: Zdraví tě AZ Quiz. Tak mi snad říkáš, a to si ještě vyřídíme.
2: My si dáme na přání tady dám Fky a Peťky, Enjoy the Silence, Depešáky, což je prostě parta, kterou dámy jsem pochopila, že jako milujete.
0: Ano.
2: My si to dáme i s naším Alešem Brunou, který je prostě jako formát přes muziku, takže on k tomu hodí takovéto doprovodné info, co, jak, proč, aby ostatní věděli, kdo to
0: a
2: jsou Depešáci.
0: A ještě zdáme vlastně všechny Depešáky.
2: Přesně.
0: Všechny Depešáky.
1: Všechny lidi, kteří se rádi smějou.
0: Jo, kteří mají rádi smysl pro humor.
1: Určitě. Známe hodně.
0: Já také.
2: Jediné štěstí. Alešův Old School.

0: Flashův Old School.
1: Tu následující kapelu sledují od jejího vzniku, tedy od roku 1981. Na 20 studiových alb, 70 singlů, stali se legendou, fungují dodnes, procházeli různými obdobími, ale stále drží laťku hodně vysoko. Koncertně jsou výborní, já byl už na 4 koncertech a zaspíval jsem si s Davem, ale hlavně s Davidem Gehenem. Dneska už jsou vlastně jenom 2. Třeba tu z 90. roku Enjoy the Silence. Tady jsou Depeche Mode.
0: Alešův Old School.

Benešův Old School na Fresh Radio. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Fresh Radio. Kolik máme? 8.48, to s těma holkama tak letí tady, dámy. Teď bylo 6, už je 8:45 pryč. Takže já vás chci ještě jednou pozdravit všem, kteří poslouchají Fresh Radio, jenom říct, že tady máme návštěvu. Evka je žena, která tady byla pozvána Peťkou.
1: Samozřejmě.
0: Peťka domluvila, že se přijde Evka ukázat, protože vždycky chtěla vidět, jak to vypadá v takovém rádiu.
2: Ano, přesně tak, já Peti za to děkuju. Moc se mi to tady líbilo, je to super.
3: To mě těší.
0: Jako příjemná mise, jo? Doufám, že dopadla
2: určitě,
0: podle vašeho očekávání.
2: Určitě, super. Jo, super,
3: maximálně spokojenost, usmívavá moderátorka.
0: Děkuju, děkuju. Ano, my jsme tady všichni usmívaní.
2: Jo, super, jsem ráda a děkuju za to.
3: Hlavně, aby byli všichni na pohodu.
2: Určitě.
3: Nejenom, když nás poslouchají, ale vůbec všeobecně, protože ten čas je takový, jaký je a pojďme se smát prostě čemukoli. Jako budeme si možná připadat divně, ale kašlem na to, pojďme se smát.
2: Jo, užívat si život.
0: A dělám na tom světě hezky.
2: Přesně tak.
0: To je pěkné poselství. Ještě mi, Evi, než se s váma rozloučím definitivně, řekněte, jestli kdybyste si mohla znova vybrat, jestli byste byla moderátorkou, jestli byste třeba do toho šla, protože vy teď pracujete, máte jinou, absolutně jinou práci, spíš pracujete jako s nějakým přístroji, tak no. Jestli byste tady šla mluvit do světa někdy.
2: A možná, že jo, že by mě to bavilo určitě.
0: Je to hezká práce, to zase musím říct já. Tak jo, je čas loučení, děkuju moc Evi za návštěvu, děkuju moc Peti, že jste byla tak akční a domluvila tady naši opavenkyně.
2: Taky děkujeme.
0: Návštěvu v rádiu.
2: A zdravíme posluchače Rádia Fresh.
3: A děkujeme mějte za tu možnost a všichni se mějte fajn. Je
2: jo,
3: to důležitý, buďte zdraví a smějte se a na pohodu.
2: Určitě.
0: Evka, Peťka, díky, pa, pa, pa.
2: Děkujem.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: krásný vstup do víkendu. Tak si to užijte, čusek.
1: Slyšeli jsme Honza. Pěkný vstup do víkendu, trošku si nám vyjel ze signálu, ale to nevadí. My víme, že jsi to myslel dobře. Tolik Honza Kuchař, abych tady nebyla sama.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Protože dobře ví, že bez perníku i bez kuchaře to dneska bylo, ovšem v pondělí už by měl zase nastoupit do práce Honza Pernický, který si zatím užívá na Sicílii, kde je možná tepleji asi určitě než tady dneska, i když, jo, teploty budou OK. 23 až 26, na horách 18 až 22 a čekáme oblačnou místy přehánky.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Na dálnici D1 před Ostravou budou desítky nových parkovacích míst o více než 40 místech určených kamionům, karavanům a osobním vozidlům se teďka mluví. Rozšíří se parkoviště za čerpací stanicí na dálnici D1 před Klimkovickým tunelem směrem na Ostravu. Odpočívárna Klimkovice projde i dalšími úpravami. Známé hity švédské skupiny ABBA se nesly černou loukou. Do pavilonu v centru Ostravy dorazily stovky lidí na venkovní promítání muzikálové komedie Mamma Mia. Někteří si zabrali lehátka, jiní si přinesli vlastní deky anebo rozkládací židličky. Film si tak mohli užít pod širým nebem a zároveň v pohodlí letního večera. K letnímu filmu patřilo pochopitelně i občerstvení, hodně ho tam bylo. Centrum Ostravy každopádně je v létě velmi živé, velmi aktivní a nabízí spoustu kulturního využití. Do Ostravy přijela reprezentační družstva požárního sportu z 11 zemí světa. Diváky ohromuje rychlost, s jakou závodníci zdolávají cvičnou věž. Čeští reprezentanti hned v první den získali 15 medailí. Program mistrovství pokračuje na stadionu Sareza. Zítra šampionát vyvrcholí divácky atraktivním požárním útokem.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Tak nezbývá si, než si přát, že je to už na té místecké OK, to znamená, že vás tam netrápí žádná kolona ani došetřování nehody osobního a nákladního vouze auta. Tuhle minutu bych ještě mohla čeknout, ale to taky vypadá, že to bude úplně OK. Ještě jste se zmiňovali, stará byla u školy, měří měšťáci s ručním radarem. Tuhle chvíli by už tam snad nemuseli být. Každopádně, kdybyste to chtěli aktualizovat, tak víte, cesty jsou sem jasné. My vám přejeme šťastný dojezd, kam potřebujete.
2: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Do Polska.
2: Do Polska.
1: Do
2: Katovic. A tak kolik ti to teda letí v pondělí?
1: 8.30.
2: Uh-huh. A máš tam být?
1: No my nemáme zavazadla, takže my se neodbavujeme.
2: No ne, jako, ježiš, kotky.
1: Jo,
2: ne,
1: 11,
2: na letišti, kolik 11. máš být v Itálii na srdce?
1: V 11.
2: Je vidět, 11. že tu dovolenou potřebuješ. No.
1: Nicméně, teďkom vlastně poslední dny přichází výstražné e-maily, že Etna je aktivní. A většina letů byla odkloněna z Catánie do Palerma.
2: Mhm.
1: A v pátek to bylo ještě horší, že ty lety nebyly odkloněny do Palerma, ale je do Říma.
2: No tak pořád je to Itálie, ne?
1: No já vím, ale Etna hoří, no tak já nevím, tak Moni, nemáš strach o mě, nebo
2: hele,
1: něco?
2: Hele, Honzo, říkal jsi, že je to týden, nemáš čas na to zhubnout, tak určitě Etna přestane chrlit, v klidu.
1: Tak to jsou zázraky, ale
2: no, říkáš,
1: moje hubnutí
2: týden,
1: a
2: no,
1: Etna, to jsou zázraky.
2: Přesně.
1: Ale i ty se dějí. Best of

0: old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day every day.
0: Alešův old school.
1: Alešův old school.
2: Americká houseová čtveřice D. Lacey a dle mě geniální taneční song vystavěný jen na pár akordech monotónně se opakujících, což tanečníky uvádí téměř do tranzu na parketě. Ano, dáme si dnes tajemné Hideaway, které vyrazilo na svou první plavbu po klubech světa v roce 1995, ale díky své jedinečnosti tady bude s náma navždy v originále či nových verzích.
1: Alešův old school.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Fresh Radio.

0: Fresh. Musíš mě, dívej, musíš si mě hýčkat, jo?
1: To znamená, jak takové to hýčkání si pane Prnický představuje?
0: Jsem tam nějakou cuketovou placinku, dobré pití.
1: To bys ale neměla, jako když si to dám na olej, tak jako mě bys jít zdravě,
0: tak to
1: je
0: suché, klidně to je jedno. Dobré pití, jo, jakože budeme tady v obětí, v náručí.
1: To nebudeš chlastat, ty sladké vody, jo, co si tady občas dáváš.
0: No to ne.
1: No, teď mimořádně nemáš dneska vůbec vodu, viď? Nebo máš?
0: Mám tady pampelišku.
1: Dál pokračuj.
0: Ahoj Honzíku, z toho se nic nedělej, z hypertenze to mám taky.

0: naopak známku srdeční vady. No, když jsi vadný, tak to my víme, takže
1: tak to,
0: když
1: to
0: máš
1: nic, no.
0: prehypertenzi, tak to už je krůček k šelestem, ne určitě?
1: K šelesti.
0: K šelestem, proč jich nechceš víc?
1: Mně stačí jedna. Bez

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Millennium Lumíra Moskovského.
2: Britské duo Shapeshifters navázalo v roce 2008 na svůj megahit single Lola Steam, a to nahrávkou Incredible. Typický funky house, piano a silný vokál z ní udělali oblíbenou festivalovou skladbu. Tady jsou Shapeshifters a nahrávka Incredible.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosauří mláďácko!
14: Mimino Stegosaura!
15: On chodí!
16: On je živý!
13: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
18: A dívejte, tam je ten velký!
19: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Best of Fresh.
1: Připravení na cestu do Chorvatska? Nebo máte po ideálně dovolené v Chorvatsku? No, lituju vás, kteří jste teprve na cestě tam, protože Chorvatsko letos teda nesklízí žádnou velkou slávou, co se týče, řekněme, koupání, jo, protože je na světě další video a v tom videu je žralok u dalšího chorvatského ostrova, tentokrát žirje, vzbuzuje obrovskou pozornost na sociálních sítích, což je i důvod, proč jsem si toho všimla, protože jinak tohle vůbec nevyhledávám, taková videa. Predátor na těch záběrech krouží těsně u lodi rybářů a záběry zveřejnil jeden obchod právě s rybářským vybavením a ti lidé tvrdí, že zachytili pouze žraloka mako, jo, což je mnohem lepší než třeba žralok bílý, co si jako budeme povídat. Každopádně rozměry toho žraloka jsou děsivé. Mně by bylo úplně jedno, jestli je to mako nebo nějaké jiné pako z moře, protože rybáři se vyjádřili tak, že je delší než 3 metry. A kritici, protože jich bylo hodně, to rozporovali, ten údaj zpochybňovali, tak rybáři odkázali na rozměry vlastní lodi. Jejíž záď měří 3,8 metru, takže podle nich měl při odhadu velikosti jasné měřítko, ten žralok. Jo? Tak jenom tak, dělejte si s tou informací, co chcete, co bych dělala já, je jasné. Já když jsem byla letos v Chorvatsku, byla jsem tam pouze na jednu noc, tak jsem se ani nekoupala. Nebylo to z důvodu teda žraloka, z jiného důvodu. Jsem v tu chvíli nebyla s mořem zajedno, ale já vědět, že někde tam je jakýkoliv žralok, tak ani malíček nesmočím. Best of Fresh.

0: Old School na Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německý Turek, tedy DJ Quicksilver, je jen o rok mladší než já, ale stejně jako já, i on pořád jezdí po klubech Evropy a se svými remixy rozehřívá tanečníky a tanečnice. Jeho 4 album a zhruba 20 singlům vévodí kousek, který se stal mezinárodním hitem v roce 1996, tedy Bellissima. V Anglii vystoupal až na 4. příčku a v Německu se stal 23. nejprodávanějším singlem roku 1997.
0: Alešův Old School.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio.

0: Fresh. Počkej, které lidi zrovna teďka máš jako na mysli, že se flákají?
1: No vlastně jenom jednoho člověka, to je Mareček. No ale tak v pohodě, dobré.
0: Počkej, to si naomilu. Tentokrát Michaela a Honza. Marek se nefláká, milej zlatý.
1: Ne,
0: on má kšeft.
1: Jo, tak on zase kšeftaří.
0: Kdyby aspoň šel se někam jako flákat, si odpočinul, on půjde dovolené, teď musí zase bakšiš.
1: Nahnadlo vásky, chápu.
0: Nahnadlo vásky, takže pracuje.
1: Jo, ale mi to nevadí, klidně pracuji dále jinde, v pohodě. Mě to vyhovuje. Best of

0: Klaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fresh Radio.

0: Fresh Radio CZ.
1: Milénium Lumíra Moskovského. Pojďme za domácí scénou. Česká DJka Luka se v roce 2008 zařadila mezi nejrespektovanější DJky celé Evropy. Se skladbou Body Dance ukázala, že i český producent může bez problémů konkurovat světové scéně. Zajímavostí je, že Luka pravidelně vystupovala na festivalech jako například Nature One, Mayday anebo Creamfields a byla první Češkou, která se prosadila na tak vysoké DJské úrovni.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Vesna a Ego. Moravo. 11 hodin, 2 minuty.
1: Doprava. Doprava.
0: Zdravím vás, hezké dopoledne všem řidičkám a řidičům. Tady je Radek, mrkneme se do Dětmarovic. Tady je nehoda dvou osobních aut, je to kousek od restaurace pod Ořechem. Je silnice 1/67, opatrně. Teď je Příbor na silnici 58, dvě havarovaná vozidla, konkrétně osobní a nákladní auto. Stalo se u Rius centra Příbor, nehoda se vyšetřuje. A ještě dopoledne připomínáme nehodu v ulici Opavská v Ostravě, dvě osobní vozidla. Je to kousek od motoparku v Ostravě. Dávejte pozor, šťastnou cestu z Fresh Rádia.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Hezký pátek, začíná prodloužená siesta, 11 hodin 6 minut. Za chvilku Jay-Z a Alicia Keys, teď Madonna a taky Sabrina Carpenter.

0: Fresh Rádia pokračuje dále. My vás chceme dostat do té páteční správné nálady. Mimochodem, tohle je Gold od Spandau Ballet. Schválně, rok 1983. Pamětníci vzpomínají na originál, ale samozřejmě všechny věci dostávají ten nový kabát, takový commercial vocal house, bych řekl. A tohle mají na svědomí britští Majestic. Gold. Parádička.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu.

0: Jennifer Lopez a Pitbull na Fresh Radio. Hezké dopoledne. Kalin, Sofian, Mečmeč a nebo Wickfield za chvíli. Dobrá zpráva pro všechny, kteří se třeba z Prahy chtějí dostat v noci zpátky na Moravu. Konkrétně třeba do Olomouce nebo do Ostravy. Já jsem si zrovna dneska kupoval na září nějaký jeden lístek z Prahy do Ostravy a díval jsem se, že tam je jeden vlak, který odjíždí z Prahy kolem 1 hodiny ráno nebo v noci a do Ostravy přijede kolem 4.-5. Co je fantastické, tak ten jeden z dopravců tam nasadil takové parádní lůžkové vozy. Dokonce jsou tam lůžkové vozy i pro dámy, takže ležíte třeba 4 dámy v jednom lůžkovém kupé. Je to fantastické, protože po těch koncertech, po těch akcích, které třeba v Praze zažijeme, nechceme jet autem a chceme jet zpátky, tak já to kvituju jako plus. Konečně to někdo pochopil, že bychom se rádi dostali z Prahy i později, třeba po 22. hodině vlakem zpátky na Moravu a do Slezska. No ale ještě jedna věc, pokud tedy dneska někam vlakem jedete, tak se prosím vás při vystupování raději otočte, protože lidé zapomínají ve veřejné dopravě a speciálně ve vlacích zajímavé věci a já jsem se díval, že tam byla motorová pila, protéza a nebo dokonce prstní implantát. Chápete to?
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 11.38, tak jsme to ten pátek trošičku rozbalili v siestě, dnes v prodloužené siestě, protože JJ má dovolenou, tak vysíláme od 11 do 14. Za chvíli třeba Sigma nebo Bob Sinclair.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
3: Fresh Radio!
1: Fresh Radio! Fresh Radio!
3: Plné té nejčerstvější muziky!

0: Fantastické spojení Sigma Labyrinth Higher. Posloucháte Fresh Radio, 3:15 a 1 minuta. No a pojďme se podívat na silnice, konkrétně na dálnici. Nedávno kousek od Ostravy proběhla taková silniční preventivka. Inspektoři vážili kamiony, u autobusů kontrolovali technický stav, tachografy i povinné přestávky a tak dále. No a dává to smysl, protože, co si budeme povídat, přetížený kamion hůř brzdí a více ničí cestu. Co mě pobavilo, tak tam byl jeden polský kamion, nějaký tahač, kterého si vzali na paškál a už dopředu ten inspektor říkal, jo, to je stará známá firma. Tak ten kamion měl o 20 tun více, než je povoleno. Dovedete si představit 20 tun nad povolený limit? Tak co udělali inspektoři, hned ho zkásli, bylo to asi několik set tisíc korun jako kauce a nemohl jet dále. A on říkal, no jo, tak to je stará známá firma, oni už na těch pokutách zaplatili zhruba přes 1 000 000 korun a stejně se jim to vyplatí, tak to fakt nechápu. No, dívejte se kolem sebe, dávejte bacha i na ty kamiony a když se pohybuje zprava doleva a je nějaký nekontrolovaný ten kamion, tak buď ho rychle předjet a ujet, anebo raději zavolat policisty, ať si ho zkontrolujou sami. Šťastnou cestu všem!
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Siesta.

0: House, to my máme rádi. Shed House, Ivan McVicker, 11:59.
1: Doprava. Doprava.
0: Je pátek dopoledne, nebo vlastně už skoro poledne a docela se bourá. Začínáme v Příboře. Kyvadlový provoz na silnici 1/58, nehoda dvou osobních aut v křižovatce. Hasiči i policie jsou na místě, průjezdné to kyvadlově, tvoří se kratší kolony. Opatrně. Teď se podíváme do Kravař, ulice Opavská. V ulici Opavská probíhají záchranné a vyprošťovací práce kvůli osobnímu autu a cyklistovi. Tady se stala nehoda u Pennymarketu, kousek, tak dávejte bacha. Zámecký okruh v Opavě, rovněž nehoda, havárie cyklisty, tak projíždějte velmi opatrně. A ještě se podíváme do Hostašovic, konkrétně na silnici 1/57. Dvě osobní auta taky v sobě. No, bacha, bacha, pátek, poledne, odpoledne ještě větší špička, tak ať do něčeho nevlítnete. Šťastnou cestu s Fresh Rádiem.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Siesta pokračuje, přeji hezké poledne, pátek 21. srpna a doufám, že máte něco kvalitního k obědu. Nic moc těžkého, protože odpoledne může být ještě docela teplo. Shepherd, Calvin Harris, anebo Purple Disco Machine a Kongs. Já jsem Radek, hezký den.

0: Shepard a Geronimo v takovém hezky podbarveném remixu na Fresh Radio. Je 12 hodin 13 minut. Přátelé, léto má jednu takovou nepříjemnou vlastnost. Vždycky uteče rychleji, než bychom chtěli. Že ano, hlavně školákům. Takže dokud ještě je, pojďme ho trochu ochutnat. A víte jak? James Blunt má na to dokonce novinku s názvem Tastes Like Summer. Krásné, budeme ochutnávat léto. A ano, to je ten James Blunt, který kdysi nazval svůj hit You're Beautiful a 3 roky si válel šunky, než něco nového natočil. My to samozřejmě mapujeme a hned jak něco vydá někdo, tak to pustíme úplně fresh. Tak tady ho máte, James Blunt.
1: Fresh track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v České.

0: Siesta, to byl hit China, já řeknu ale Japan, Japonsko. Představte si, na ostravském letiště, nebo na ostravské letiště se vrátil náklad, který má s sebou opravdu dlouhý životopis, přes 100 dubových kmenů, starých zhruba 6,5 tisíce let. A to právě tady ten náklad dorazilo zpátky z Expa v Japonsku. Mimochodem, ta firma je našla v sedimentech kolem řeky Olše a v osadce tvořili les civilizací. Velmi populární výstava. A jenom připomenu, že ta váha těch dubů má několik tun. Stálo to několik desítek milionů korun a ta firma, která to všechno vymyslela a zprostředkovala a dala je dohromady, ty kmeny, tak to financovala ze svých peněz. Teď je to zpátky v Ostravě a těším se, že ten les civilizací uvidíme někdy v Ostravě na vlastní oči. Takže jestli se cítíte třeba po dlouhém letu, já nevím, z Japonska nebo z Egypta jako poleno, tak teď konečně máte přesnou omluvu a víte, jak to vypadá.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Jessie Ware, Right, Fresh Radio, za chvíli Peggy Gou, anebo houseová klasika Eric Pritz, Colon Me. Pojďme na cesty, protože Rudnou už máme opravenou, jezdí se po ní parádně v Ostravě, no ale dnes, 21. srpna, začíná rekonstrukce mostu na Plzeňské nad Rudnou. Po mostě se projede nebo pojede zúženými pruhy a práce mají skončit až příští léto. Ano, až příští léto. Ostravská doprava tedy nevím jak vám, ale mě připomíná domácí rekonstrukci. Takové to jedno místo konečně doděláme a hned se zjistí, že vedle je potřeba rozkopat další. Tak nejenom na Plzeňské, buďme opatrní, bude se opravovat, tak zase budeme mít jeden most z krku a bude funkční minimálně dalších 30-40 let. Uvidíme. House na Fresh Radio. Buď fresh.

0: Tady je siesta, za minutu 12:45, hezké odpoledne, je pátek, ano, je pátek, Páťulínek, páteček, nevím, jak tomu říkáte, je dobré se taky podívat na to, jaké bude počasí, jestli naplánovat výlet na sobotu nebo na neděli. Já doporučuji spíš tu neděli, protože to by mělo být už bez bouřek a bez přeháněk a docela příjemné teploty kolem 22 stupňů Celsia. Jinak dneska na celém území Česka i na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky, někde i silné, hlavně ve středu naší republiky. Tady už se to může objevit všechno kolem 15 hodin a na Moravě a ve Slezsku ty silné bouřky, ty můžou dorazit kolem 20. hodiny a později večer. Takže zase klasické zavřít okna, sklidit nábytek a být připraven na to, že ten vítr občas foukne tak, že z toho nemáme vůbec radost. Freemasons, za chvíli taky Harry Styles.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Siesta. A Radek Erben.

0: Kriskos Amsterdam, Fresh Radio, za chvilku se podíváme aktuálně na silnice. Třeba se bourá ve Starém Jičíně nebo u Starého Jičína. Pokud byste kdekoliv, kdykoliv něco zaznamenali, dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Díky za to, nejenom dopravní servis, ale třeba Crew 7, anebo Alok a BB Rexa těsně před 13. hodinou.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Trochu latino, teď v pátek odpoledne je 13 hodin, 1 minuta. Doprava. Doprava. Opatrně, u Starého Jičína dvě havarovaná vozidla, respektive osobák a traktor, se srazily na vedlejší silnici. Je to kousek od ubytovny v Janovicích. A ještě tady mám nehodu a připomínáme ji, stala se dopoledne na silnici 1/57 u Hostašovic na Novojičínsku, dvě osobní auta v sobě. Šťastnou cestu!
1: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
7: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Přátelé, pátek odpoledne, netřeba se honit. Co můžete udělat dnes, můžete udělat taky v pondělí a dnes a celý víkend máte volný. Tak se tím prosím vás řiďte a nikam nestresujte. Drum and Bass, Chase and Status.

0: Se vší úctou a pokorou u Billie Eilish by se výborně usínalo, co? Ne, výborná, Billie Eilish teď dozněla na Fresh Radio, ale pojďme se teď trošku věnovat tomu spánku. Nevím, jak to máte vy, ale já se teď docela často probouzím třeba ve 3 nebo ve 4 ráno a nějak jako nemůžu zabrat. A prý to funguje jednoduše. No, ve 3 ráno přemýšlíme, oči do kořán, mozek si řekne výborně, pojďme teď vyřešit celý život, ale přitom může pomoct docela jednoduchý trik. Tak schválně, jo? Zkuste to dneska v noci. Zavřete oči a zhruba každé 3 až 5 sekund je na chvilku otevřete. Jo, takhle to máme dělat asi půl minuty. Říká se tomu falešné mrkání a podle odborníků to může uklidnit rozjeté myšlenky a napodobit stav, kdy už přirozeně usínáme. Jo, takže takové falešné mrkání. Když to nezabere, zkuste dýchání 4-7-8, nádech na 4, zadržet dech na 7 a 8 sekund vydechovat. Každopádně hlavně neberme do ruky mobil, protože z půl minuty mrkání jsou pak třeba 2 hodiny na Instagramu, že ano? Tak zkusme to dneska, pokud se probudíte ve 3 ráno, falešné mrkání a řekněte partnerovi nebo partnerce, že to máte z Fresh Radio. Teď něco nového, hezký komerční afrohouseík Zerb a Khalid, jejich první spolupráce.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Agnes nás bavila na Fresh Radio, za chvíli jeden z vymazlených oldschoolů, Faithless, Gary the DJ, taky Jax Jones a Mnek a mnoho dalších. A taky naše odpolední rychlá rota Marek s Mikaelou. Představte si, že řešil jednoho slavného doktora v Ostravě, jaké má krásné příjmení. Já nechci prozrazovat detaily, to si poslechnete zhruba za těch 6 minut. Ať jste v obraze, ke komu možná půjdete tak jednou na vyšetření.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Flash.
1: Flash.

0: Neskutečná legenda Faithless, Garyza DJ, Maxi Jazz umřel 23. prosince v roce 2025. Jak neskutečně to letí. Vzpomínáme, byl to God, neboli Bůh, Garyza DJ. Posloucháte Fresh Radio, rychlá rota je připravená po 14. hodině. Samozřejmě budou rozdávat vstupenky třeba na offroadový sraz na Vřesinské strži, konkrétně 4. až 6. září Ostrava Vřesinská strž. Mimo jiné tyhle lísky můžete vyhrát. No ale taky občas řeší zajímavé věci, které se dějí tady kolem nás. Třeba takový slavný doktor v Ostravě. Schválně tipněte si, jak se může jmenovat.
1: Best of Fresh.
2: 6:00 a zvoní budík a Urbanec vstává.
3: Což je Mordor pro něho, kdybyste nevěděli.
2: To je úplně tragédie, to je prostě něco nepředstavitelného, prostě vstávat tak brzo. Je to Moniko, promiň, já vím, že stáváš ještě dříve na to ranní vysílání. No ale já jsem slíbil své neteři, že jí zavedu do světa dospělého doktorství, neboli vyrvují z pařátu doktorky, která se o ní starala jakože do 18 let. Jeli jsme na polikliniku, kde jsme to měli samozřejmě domluvené, protože bez domluvy dneska vůbec skoro nic nejde. Takže žádanka na krev, jo, takové ty moč a všechno a teď jako ještě EKG. Jo, první pecka, která prostě mě naprosto zarazila. Ten doktor, který měl natočit to EKG, neuhadneš, jak se jmenoval.
3: Urbanec.
2: Ne, doktor Baník. Prostě chceš se v Ostravě jmenovat doktor Baník.
3: To ovšem musí být velmi slavný pan doktor.
2: Velmi slavný pan doktor.
1: Best of Fresh.
0: No hele, v Ostravě mě už nic nepřekvapuje. Tak třeba doktor Radegast, docent Landek a vrchní sestra Stodolní a máme kompletní ostravskou poliniku. Jedeme dál.

0: Nás ten drum and bass hold baví a v pátek odpoledne o to více. Hezké odpoledne ve 13.47, stále posloucháte Siestu, i když to nebylo úplně odpočinkové, ale no co, za chvilku končíte a vzhůru vstříc víkendu. Teď pojďme na umělou inteligenci, možná jste si toho všimli, ale AI zase ukázala, že ruce jsou pořád její slabší disciplína. Televize Nova nasadila v pražském metru AI reklamu na novou superstar, jenomže fanoušci na plakátu mají 6 prstů, stejné obličeje a občas jim někam mizí končetiny. Tak Nova tu chybu už uznala. V každém případě, jestli to z někdo v superstar zaspívá falešně, tak žádná tragédie. Hlavně, když bude mít 5 prstů, že ano. No, a my tady u nás žádné AI moderátory nemáme. Před chvilkou dorazil Marek z Rychlé roty, který přitáhl velký kufr, má 5 prstů a bude od 17 hodin míchat Friday Mix. A já můžu slíbit, že to bude best of první a druhý kvartál tohoto roku. Tak od 17 se máte na co těšit. Co u mě za chvilku, třeba Steven Sanchez.
1: Trajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
15: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
16: Fresh Radio.

0: Daft Punk, I Feel It Coming a také The Weeknd. Si říkám, velká škoda, že Daft Punk už to zabalili, pověsili na hřebík a někde nevystupují. Třeba se dočkáme za našeho života. Za chvilku rychlá rota, je 14 hodin, ještě se mrkneme na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Připomínáme nehodu, která se stala na vedlejší silnici u Starého Jičína. Je to kousek od ubytovny v Janovicích. Osobní auto a traktor v sobě. Teď probíhá vyšetřování, tak pokud tudy projíždíte, opatrně a dávejte bacha. Šťastnou cestu nejenom v Ostravě a okolí, ale po celé České republice. Loučí se Radek Gerben a těším se zase příští týden. Ahoj!
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. It's not where you go.
1: Radek Erben, ještě než odešel, tak říká, je orbital biče, to jsem už neslyšel 100 let, ale určitě to mám ještě někde doma na vinilu. Já říkám, kámo, ale to je strašně pomalé. On říká, na začátek party to bylo akurát.
2: Ty jo, ale to by mi Radek mohl darovat. Já mám letos narozeniny za chvilku. Mm-hmm. Já bych takovouhle desku chtěla.
1: Jasně, to je super. Já myslím, že ti ji daruje za 400 euro.

0: pátek 21. srpna 14.09, yes. Tak to je rychlá rota, yes!
1: Yes, Marek a Mikaela, ahoj!
0: Ahoj! A půjde se vracím ještě k tomu Orbitalu, protože to je anglické duo, pokud se nemýlím, bratři, a já jsem je slyšela naživo na Pohodě, ale je to te brďo, možná 14 let dozadu, nebo tak nějak, to musím pohledat.
1: No, nebudou už to žádní mladíci, no.
0: Jako
1: ostatně všichni, co dělají výbornou muziku, ti staří kusy prostě, tak to, víš jak, Daft Punk a tak, to jsou takový ti lidi, které už neuvidíš, jenom je možná někdy uslyšíš.
0: Možná jo, no, hele, bylo to super a pláž vlastně taky, což mi připomnělo, že bych si možná dala i takový plážový večer s tímhle filmem, jsem dlouho neviděla.
1: Hele, na dovolené už si byla, tak nemusíš se pouštět do žádných velkých větších akcí.
0: No to jsem právě byla, takže to musím se slzíčkou v oku zase připomenout.
1: Já jsem si tady dal na Facebook a na ty čtverce, zase si nemůžu vzpomenout, na ten Instagram, tak jsem si dal sledovačku. No, to tak mám, no, takovou dobré, tu nápovědu pro ten mozek, aby věděl, kdy už prostě ví, že co má říct. A dal jsem si tam sledovačku, takové to Mambo Ibiza a Ibiza Day a takové to. A vždycky vidím se Sunset a toto a tamto. A nedávno v Mambu vystupoval Fatboy Slim, takže jako no. Já bych asi, já bych letěl znovu.

0: Ty jsi doběh úplně na poslední chvíli, ty jsi měl naprosto vypočítané.
1: Tak jsem doběhnul, ale musím říct, jsem o 2 kila lehčí. Nechtějte vědět, kde jsem byla, co jsem tam dělal.
0: Já to normálně prozradím, protože ty jsi navázal na Radima Judr Mudr Pudr, který nám běžně telefonuje ze záchodu. Aha. A já už jsem si říkala, že budeš i dnešní vysílání mít pojato ze záchodu.
1: Ne, já jsem.
0: Bylo to tak.
1: No, bylo to tak, ale bylo to naprosto skvělé. Naštěstí to vyšlo všechno tak, jak to vyjít mělo. Ale když to vezmeš, tak já jsem byl pryč asi zhruba 11 minut, že? Nebo
0: no,
1: tak nějak 10-11 minut.
0: 9:50.
1: No a když kdysi dávno v rádiích se hrálo třeba z CDček, jo? Nebo z datky a tak, ale hlavně ty CDčka. No a většinou ty skladby mají těm kolem těch 2, 3, 4, maximálně 5 minut. A když si potřebovala se tímhletím stylem jakože si odskočit,
0: ano,
1: tak si musela najít písničku, která byla strašně dlouhá. Moc možností tam nebylo, ale můžu třeba říct, nevím, jestli si pamatuješ, Meatloaf.
0: Asi ne.
1: Jo, taková pomalá, jakože jako kráská zvíře. Teď si nespomenu ten název. Něco, no to je jedno, ale další z nich byl November Rain od Guns N' Roses. A to mělo 11 minut.
0: No, tak to
1: a to
0: už
1: je
0: se dalo
1: přesně ta skladba, kdy si můžeš odskočit prostě na tu toaletu, vykonat tu potřebu a stihneš se vrátit zpátky, z datky pustit jingle a vložit další CD a pojďme a hrajeme dál.
0: A to je stejně husté, protože teďka si měl 3 songy na to, jo? A tam jsi měl jednu. To je mazec, jo. To se posunulo.
1: To se teda posunulo.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
4: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Velké páteční finále, pravda nebo lež, naše soutěž,
2: naše vaše oblíbená soutěž,
1: hrajeme
2: o posledního finalistu.
1: Já jsem chtěla říct hledáme a pak jsme to spletlo s hrajeme.
2: Ne, to je hned, to můžeš hned hrát, všechno v pohodě.
1: No pátého do řady, nebo pátou, uvidíme, protože teďka si představ, ale...
2: Jaký je stav? 2-2 nebo 3-2, 3-1?
1: Ne, hošámku milý, je to raz, dva... 3 ženy ku jednomu muži.
2: Takže 3-1.
1: Takže uvidíme, kdo to bude teďka. A o co hrajeme? 2000 korun do Radegastova, Šenku v Nošovicích. Ty jsi říkal, že tam je skvělé jídlo, ano. Grill, pivečko,
2: bowling,
1: všechno, co si
2: vzpomeneš,
1: bowling. Takže ty 2000 tam můžete pěkně roztočit.
2: Pokud vás to tam nějakým způsobem nadchne tak moc, že budete z toho úplně zamilování, můžete tam i přespat.
1: Klidně. Se zamilovaně i přespat tam můžete, pak si dát snídani třeba.
2: No určitě.
1: Dělejte si vlastně, co chcete, když to vyhrajete.
2: Přesně, jak
1: jenom
2: říkáš.
1: Si tam zajďte.
2: Jdeme na tu zákeřnou otázku. Na začátku jsme se bavili, že Radek Erben tady tvrdil, že má od Orbitalu ten bíčet na CDčku. Je to pravda anebo lež?
1: 77.
2: Ještě WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově.

0: testo. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Rádio. S Markem a Mikajem.

0: Pravda nebo lež?
1: He, Karel Gott to zaspívalí.
2: A já jsem se dívala, že to je právě Becky Hill, víš?
1: Já
2: zajímavé
1: vím,
2: ty předělávky teďka, tyjo, to člověk může čekat odkudkoliv. Chtěli by vyhrát a chtěli a oni hodně píšou a jsou velmi pozorní tento
1: týden. A jsou
2: týden,
1: taky trošku jakože somrující, ale to vůbec nevadí.
2: A jsou taky, si myslí, že tady budeme přimhouřovat očička nebo co nad někými. Oni by chtěli, všichni by chtěli.
1: No jo.
2: No miláčci, ale nejde to, abyste vyhrávali vždycky všichni. Bohužel, bohužel.
1: A samozřejmě musíme říct, že je to lež, jo, žádné CDčko, ale pouze viny.
2: Viny, jo, a byli jste dobří. Já to tady pouštím, co jste nám všechno naposílali.
3: No to musí být určitě lež.
2: To musí být určitě lež.
4: Zdravím, Frešaci, je to lež, má to na vinilu.
2: Ano, na vinilu.
5: Je to lež jako věž, protože ho má na vinilu doma a šel ho hledat. Dneska jsem dával pozor a chci být druhý chlap.
2: A vidíš, ale až co, no, on by chtěl, Tatianek by chtěl.
1: On
2: no.
1: by chtěl, to víš, že jo.
2: No, tak to je milé, milé, že by si chtěl, ale víš, že vás tady víc, podívej se, třeba
4: Ahoj.
2: Takový Martin.
4: Je to lež. Říkal, že má doma vinil.
1: Přesně.
4: Martin.
2: A Martin Přesně. taky postupuje, koncové číslo 309.
1: Vybrala si to ty, jo, jako tentokrát jsem to nebyl já, byla to Mikaela.
2: No,
1: jo, kdybyste si chtěli stěžovat, tak čistě všechno a jen to jde za ní.
2: Jen to na mě hoďte, pojďte, pojďte.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
0: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Dobře, takže ve finále máme 3 ženy, 2 muže a já jsem zapomněla říct jednu dost důležitou věc.
1: Jakou?
0: A to, že tuto otázku, kterou jsme měli dneska, tak jsme vymýšleli my dva, ale náš věrný posluchač...
2: Neprozrazuj to.
0: Já to řeknu, protože on mě včera nazval hotentotem a tvrdil, že už neumíme vymýšlet pořádné otázky, tak dneska to vymýšlel on, tak to prozrazuju. A děkujeme mu za to.
2: Já ne.
0: Za velké obohacení.
2: Já mu za to neděkuji. My bychom si tu otázku stejně našli sami.
0: A byla by asi, si myslím, zákeřnější.
2: A nebyla by z hajzlu.
3: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Doprava. Doprava.
1: Koukneme na cesty. Dopravní nehoda v ulici Lískovecká, je to silnice, jak je Frýdek Místek. Tam je dopravní nehoda, dávejte si tam pozor. No a teďka dokonce ulice Závodní ve Vítkovicích, tam je požár vozidla, komunikace dočasně uzavřena. Nevím, jaká je situace úplně aktuálně, ale tam si dávejte maximální pozor. Ještě jednu dopravní nehodu bych chtěla říct, a to je v ulici Na Pile ve Velkých Hošticích. Překážka na vozovce, průjezdce s zvýšenou opatrností, bacha na to.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
8: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
7: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: rychlého pátečního vysílání. My v této hodince budeme soutěžit o velké finále, pravda nebo lež, budeme losovat, tak jak vždycky to znáte, na papírku, že jo, jména, vylosujeme, zavoláme, vy to zvednete, budete se strašně radovat.
1: Když to nezvednete, tak si to vezmeme my a projíme si to sami.
0: To jsme ještě nikdy neudělali. Jo?
1: Ale uděláme to, až to jednou někdo nezvedne, tak se to prostě stane.
0: Oni jsou ale to připravení poslouchat a zvednout telefony naše. No. Já nevím, jestli se s náma chtějí úplně bavit, ale chtějí vyhrát minimálně.
1: Ale tak já myslím, že těch 30-40 sekund s náma jako vydrží. Pokud nevydrží, anebo to nezvednou, tak mají prostě smůlu.
0: To jste slyšeli, jo? Dávejte si dobrý pozor.
1: Vyškrtneme ze seznamu a už nikdy v životě nebudou vyhrávat s Fresh Radiem.
0: Kruťas. Fresh. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Alex a Fee, David Guetta, Sad Girls. Já doufám, že dneska žádné dívky nebudou smutné při pátku, že mají nějaký hezký večer naplánovaný.
1: Budou smutné, bude jich hodně, protože jich dneska spousta zjistí, že jsou těhotné.
0: Já vůbec nevím, tyjo, co bych tě na toto jako měla odpovědět. Ty jsi dneska tak ošklivý, fakt, ale...
1: No, jako každý pátek.
0: Jako každý pátek, no. Tak to se máte dívky na co těšit, prosím vás. Kdo ještě není tady v tomto požehnaném stavu, tak si dneska dávajte pozor, protože Marek je takový prorok, jo, by se dalo říct.
1: Ano, má, ale jenom prorok. Já jsem pokrokový.
0: Nebyla to nabídka z té strany, jo?
1: V žádném případě, ne, děkuji,
0: no,
1: nechci.
0: No, tak kdyby některá jste chtěli...
1: Stačí zajít na stodolní
0: helen. Počkej, ty se směješ, jo? Ale mi to teďka jako nabádá k tomu se tě zeptat, jestli si umíš představit, že by si ve svém věku ještě splodil dítě.
1: Co ti na to mám říct?
0: Hele, to, že nejsi milovník dětí, to my víme. Čistě hypoteticky uvažujem, jo?
1: Udělám tu největší prasárnu, jaká je, a to, že ti na to odpovím otázkou, jsi normální?
0: Jsem čekala.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota.

0: Ono to zvoní. A ty si říkal, že když to ten dotyčný nezvedne, takže to dneska projíme my, že?
1: No samozřejmě, vědeme tam my. Ještě utočíme.
2: Ne, já to projím sama, můžu?
1: Ne, počkej, projíme si to sami. Už to zvedla?
0: Já jsem to tady neslyšela, co říkala. Halo!
2: Ahoj, dobrý den!
0: No ahoj!
1: Co jsi říkala?
2: Že si to projím sama.
1: No to ne, to vůbec, jako, jak si to vůbec dovoluješ, jako, jak je možné, že si ten telefon zvedla, jako?
0: Marek se strašně těšil na to, že prostě to bude jako jeho, no. No jako, ne. Že to nezvedneš, ale já jsem ti, Miško, věřila. Já jsem ti věřila a já jsem věděla, že to zvedneš. Hele, gratulujeme, vyhráváš 2000 korun do Radegastova Šenku v Nošovicích, užij si to, s kým půjdeš.
2: Půjdu s holkama z práce.
1: No to se dalo čekat, já jsem čekal, že řekneš, vemu babi, dědu, děcka, chlapa a půjdeme si zahrát ještě k tomu bowling.
2: A mě s holkama z práce.
1: Já vemu holky z práce, jako.
0: No ty to dobře dělá, víš, jak je dobré udržovat kolegiální vztahy, taky bys mě mohl někam vzít.
1: Samozřejmě, ale my můžeme chlastat na pracovišti, ona třeba ne.
2: No, to nemůžu.
1: No, je nám to jasné. Míšo, gratulujeme, a užij si to tam.
0: Pošli foto.
2: Díky moc.
0: Z pařby.
2: Jasně, pošlem.
0: Ahoj.
1: Čau, čau. Dante.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pozor, pozor. Achtung, achtung.
1: Ano.
0: A teď to řekni.
1: Já to mám říct?
0: No jistě, ty to víš, tobě to píšou.
1: Mě to, to píšou nám všem dohromady. Já to nevím, počkej, tak tady nějaký, tak já nejsem na to připravená, mám připravená něco jiného, prosím tě, ty mě tady chceš poměrně.
0: Samozřejmě, dobře, tak Černý Superb lítá
1: no,
0: po Rudné
1: to,
0: a sbírá tam prostě rychlá auta. No.
1: Směrem na Havířov tady ještě.
0: No to už je jedno.
1: Tak si to řek.
0: No dobře, co si
1: děkujeme
0: chtěla ty?
1: Za to. No, tak teď jsem to zapomněla kvůli tebe zase, klasika. Počkej, já jsem chtěla... Jo, já už vím, že jsem se sekla v minulosti tak trochu, protože ty jsi mi připomněl tím, jak jsme se bavili o tom, o těch vinilech a o tom, jak si kdysi v rádiu pouštěl písničky z CDček a tak dále, že já mám jako úplně hotové poklady, jako u našich někde v krabici. CDčka. A ty už asi nebudou úplně použitelné.
0: Já už jich asi 3,5 tisíce vyhodil.
1: A kazety tam mám, ale. Jo, tam budou, to budou pokladíky, to bych měla projít.
0: Vzpomeneš si,
1: no.
0: Co jsi kdy měla, jestli jsi měla, nějakou originální kazetu?
1: Ne, nikdy.
0: Úplně první?
1: Nikdy.
0: Já měl dvojalbum Elánu, stalo to tenkrát 110 korun.
1: Ty a Elán, jo?
0: No jasně.
1: Nekecej. Ne, já se přiznám, originál nikdy neměla.
0: Ani jeden. Ty jsi ta burzoidní holka, která chodila a za kilo vždycky kupovala z jedné strany AC/DC jednu desku a z druhé strany AC/DC druhou desku.
1: Skoro. A já jsem si vždycky hlavně na ty kazety nahrávala ty z rádia, víš, ty písničky.
0: Jo, a potom vždycky se nějaký končila ta písnička a si těšila, že už to máš konečně nahrané a ten idiot moderátor do toho začal švachtat.
1: Tohle mi nevadilo.
0: Já bych zabil za to.
1: Mě vadilo, když jsem si tu kazetu dala špatně nebo ji špatně natočila a přemazala jsem si něco, co jsem nechtěla přemazat.
0: No, vidíš to.
1: Tak to mi vadilo.
0: A proto já jsem nenahrával. Z rádia, ale z Polské televize přebuje dvojky.
1: Ne.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rychlá rota.

0: Doprava. Doprava.
1: A jak pak to vypadá na cestách? Řepiště v ulici Mírová, dvě havarovaná vozidla, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, tam si dávejte pozor. Další dopravní nehoda ve Fulneku, okres Nový Jičín, je tam havárie osobního automobilu a nákladního automobilu, taktéž opatrně, no a stále trvá dopravní nehoda v ulici Na Pile ve Velkých Hošticích, průjezd se zvýšenou opatrností, tam jsou v sobě dva osobáci.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelem.

0: Minulé hodince jsme tady rozebrali, nebo rozebíráme naše CDčka a kazety z dob minulých, jaké poklady doma máme. Vy jste se samozřejmě zapojili, Moravanku měli rodiče od Jiřinky, jasně, Moravanku třeba. A nebo David, jo, tak ten měl doma Šmouly a taky Davida. A pozor, to nemůžu říct, můžu. On to tak napsal, Heiser Hrocha a Šmouly.
1: Jo, jasně, víme, Davida.
0: Hugaček a Hugera, to potom najdu, počkej, a to potom najdu, potom to pustím.
1: Určitě.
0: Tak já jsem
1: měl Michala Davida desku, nebo ne desku, jakože LPčko, modré, non-stop, tak to jsem měl taky, jako
0: jo. Jo, no to
1: tak mi to brácha ukradl, už to jsem to nikdy neviděl.
0: Šmouly a Davida jsme měli doma taky, to jako milovala moje segra, na to jsme pařili a Šmoulové, tak to bylo jasné. Potom já jsem ještě milovala, my jsme měli hodně desek po dědečkovi a gramodesek a já jsem milovala toho Ivana Mládka, Jožin z Bažin, to byl takový zelený obal, to pamatuju do dneška, a to taky tam určitě někde ještě máme. No, vzpomínejte, já najdu toho
1: Měl jsem desku Jaromíra Majera, malý přítel z města N. A teď jsem tě úplně zabil, protože to vůbec nemůžeš znát, to jsou 70.
0: Absolutně vůbec.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.
1: Here we go!

0: Here we go!
1: Úplně jsme na to čekali, a to už je někdo jiný tohleto.
2: No, já jsem teďka pokazila.
0: I can't stop this feeling.
2: Já teď úplně ty chemiky miluju a přesně na tohle jsem čekala, já jsem ráda, že se tam dál, jo. A teďka to bohužel musím trošku jako pokazit, jo. Ale chápej, poslouchej. Víme všichni asi, ne? Vy dva jste mě donutili jít na půdu. Píše Jiřinka. A teď to jede, jo? Tady, přesně to, co jsme říkali. Moravanka.
1: Moravanka je na Slaváka,
2: pozor, počkej,
1: jo?
2: Počkej. Ano, přesně to ono. Napíme se na zdraví.
1: To tam super.
2: Je, jo? Potom tady máme, jasně, Zagorku. Potom nějaké diskohity.
1: Zagorka s Drupím ještě taky vyšla deska.
2: Písničky s Dádou, tak na ty jsem hochu úplně zapomněla, ty měli doma my taky.
1: To ne, to u nás takové uchylárny doma nebyly.
2: Straší dílko, Emílek, patří do všech postýlek.
1: Dobrý, super.
2: Podívej, jo, tak tohle taky, tak tady vyštrachala Jiřinka, já úplně žasně.
1: Já měl doma Bořinky.
2: Počkej, pozor, teď to Jiře úplně zabila. Mám ještě jednu takovou tu nemravnou na VHS.
1: Jako fakt?
2: Teda Jiřinko, to jsme nevím, jestli chtěli úplně vědět, jako. A tady, počkej, tady máme ještě další zprávu, to se úplně rozjelo. Zdeněk, zdravím rychlou rotu, to my jsme měli vinyl testovací ke gramofonu NZC300 Tesla.
1: Ano.
2: To bylo žužo.
1: Mm-hmm. Já měl taky Teslu NZ něco a bylo to šasi. Vím, že táta na to vyráběl normálně obal, aby to bylo co nejlevnější, že? Tak on z plechu to ponitoval, všechno to posvařoval, ale vypadalo to úplně božsky.
2: To jsou vzpomínky. Já jsem zvědavá, co mě ještě vyštrache. Já myslím, že to není náš poslední vstup tady s tím.
1: Najdi ještě nějakou dobrou muziku, strašně mě to baví.
2: Tak já najdu tu Dádu, jo?
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
10: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Počkej, teď jsem zhrává, jestli tohle poznáš. Já jsem slibovala, že to najdu. No tak jsem to slibovala, no. Ale víš, co se strašně stydím, Maro. Ale ne kvůli té písničky, co teďka hraje v pozadí, jo. Protože to tady psalo více lidí, že poslouchalo, ale my to tady fakt máme. My tady fakt máme ty hambaté fotky.
1: Mhm.
0: Normálně, VHSka od Jiřinky. Chtěli jste, máte. Ona nám fakt poslala dvě fotky.
1: Co to je, Debbie děla Düsseldorf, nebo Debbie děla Dallas, nebo?
0: Počkej, já ani nevím, přečti si to.
1: Není tam název?
0: Studentem něco.
1: Ještě by tam mohla být Josefina Muchensbacher, ta byla taky dabovaná česky.
0: Hej, to je prostě síla, jo. Hele, tak tady další třeba. Já jsem jako malý kluk dostal kazeťák a hromadu starých kazet, co mě nezajímaly, a tak jsem si nahrával písničky a pořady z rádií. Pozor, a teď pozor, jo. Nejvíce ze starého Helaxu, jako Hitmix, nebo Doña Mimoňa a Juan Perveres.
1: Jo, to byly

0: No, teď už se nebojte, že tam pustím zase Dádu Patrasu.
1: Ne, už ne, proboha, už stačilo, jo. Už tady dneska zaznělo spoustu skladeb, které pamatují možná i 68.
0: No, Jiřinka říkala, že si VHSku nechá, já jsem jí to doporučila, to nikdy neví, kdy se bude hodit. To bylo, ještě prodáš za velké prachy.
1: Golden Porno Connection to bylo.
0: To bylo studentské orgie, jsme se dozvěděli. krásně jsme zavzpomínali, Marečku. No co ty nám dneska budeš hrát, protože je pátiční Friday Mix za chviličku a už mě tady pomalu vyhazuješ.
1: Nevyhazuju tě, jenom tě přemístuju tam, kde potřebuji, aby si byla, abych měl dost místa. Já bych to viděl na volume 2, první a druhý kvartál roku 2026.
0: Dobře. Takže to dobře naláď. Ty dneska nemáš stojan, to já prozradím, protože jsi hlava děravá, takže máš momentálně notebook položený na židli. Já ti držím velmi palce.
1: Díky bohu za další kabely. No.
0: To jsi chtěl, ne, dneska při pátku.
1: Určitě.
0: Chci to udělat těžší.
1: Jo, tu kabel.
0: To zahraj, prosím. Marek a Mikaela na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Doleva.
2: Doprava. A nejinak tomu bude teďka, abychom mrkli na cesty. Starý Jičín. Překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, je to u Boží muka, kříž, havárie osobního automobilu, to je co? Pozor, zraněný cyklista a osobní automobil v ulici Smetanova, Český Těšín, u Vočka. Ku podivu, kousek teda. Tak tam taky pozor.
1: To je ve Springfieldu, ne Vočko?
2: No to je v Slavích možná to nějaká, no. Tak pozor, pozor na to. A, ještě Fulnek. Osobní automobil, nákladní automobil, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností.
1: No a večer už jsme avizovali Friday Mix, tentokrát se mnou, potom Patrick Diamond a Party DJ, Spinning Session, Prismatic, Hot Robot Radio a úplně nakonec v 11 hodin přijde taky Alfík se svým systematickým mixem non-stop muziky až do rána bílého.
2: No.
1: Přejeme naprosto famózní a krásný víkend.
2: Nádherný, úžasný.
1: A v pondělí po 14. hodině... Ahoj.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo Rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Pojď sem. Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskidek.cz.

0: M koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
0: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
6: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
7: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio. It's Friday, then.

jdeme na to, jdeme na pravidelný páteční Friday Mix, datum 21. srpna. Tenhle ten pořád má na starosti Lumír Moškovský a Marek Urbanec, dneska se mnou tedy. No a pode mnou to, co slyšíte, to, co překopal Cyril, tak udělali taky Němci, ovšem o pár let později, Helen Fischer a taky Florian Silberstein a celé se to jmenuje Schaumal Herein. Nevím, proč ti Němci vždycky jsou takový zpomaleně, udělají to několik let později. V každém případě vítejte u Best of první a druhý kvartál roku 2026, volume 2. No vy si dejte volume úplně doprava, nohy na stůl, anebo pořádně ruce na volant a jedeme pecky bomby. Nebojte se, za chvilku taky třeba Korolova.

Tahle ta skladba má název Východní duše. East Soul. A celé to udělal Tom Novy. Po dlouhé době zase o ním je slyšet trošku. Nezapomeňte, že posloucháte Friday Mix. No a tohle to je Best of Volume 2. Rok 2026, první a druhý kvartál. Friday Mix.

pořád nějakou brazilskou, ne že sambo, ale prostě nějaký ten karneval v Brazílii, anebo třeba nejenom v Brazílii, ale prostě všude. Ale jo, buďme rádi, je to veselé, je to hravé, je to v pořádku.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.

Další výborná taneční věc z tohoto roku. Alok a Khalid. Dive into me. Jak to s váma vypadá? Bavíte se? Díky za pozdravy z Řecka a z dalších zemí, kde se dostanete třeba jenom letadlem.

Závěr první hodiny dnešního Friday Mixu obstarala Adéla, nebo obstarává Adéla, Sex on the Beat. Za chviličku povinná pauzička a další hodinka tohohle toho skvělého, za mě skvělého pořadu. Ne protože ho dělám já, ale protože mi to strašně baví.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
15: Mimino Stegosaura!
16: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. It's Friday,

0: Remix. Friday Mix. Friday Mix. Buď fresh.
1: Fresh.

Dámy a přátelé, OK, jdeme do druhé hodiny dnešního Friday Mixu s datem 21. srpna. Tohle to už není MK a taky Clementine Douglas, Come Find Me. Přeji příjemný poslech ze studia Fresh Radio. Já jsem Marek Urbanec a jedeme naživo.

Friday Mix s Markem Urbancem. Fresh Radio, příští zastávka 103.6.

jsme se lehce posunuli v čase, ale jedeme ty nejlepší houseové pecky a nejenom houseové pecky letošního roku, to znamená první a druhý kvartál. Tohle to je Antoine Clamaran, Do What You Wanna Do. No a za chviličku ještě taky Camel Fat.

Dámy a přátelé, bohužel, ale je to tak. Jdeme do finále dnešního Friday Mixu. Tohle je Martin Garrix a taky Ed Sheeran. Repeat it a stihneme možná ještě kousíček Fedela Granda. One, two, step. Loučí se s vámi Marek Urbanec. Mějte se krásně, hezký zbytek pátku, krásný večer a naprosto famózní celý víkend. Ahoj v pondělí!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
7: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
6: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
12: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
13: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: hope they can feel me. I can't.
1: Party DJ. Jen na Fresh Radio.

Patrick Diamond. In the mix. Party DJ! Party večer začíná tady.

0: till sunrise, closing out this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for hanging out with me this last hour. Make sure that you're following Spinning Records and Spinning Sessions and wherever you do your thing, and we'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's right.
1: Spinning Sessions.
2: Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
9: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s prolískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
16: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
17: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
18: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
19: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
20: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

jsme se našli. Máš, že mě trápí, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi přímo do očí a povedala, baby,

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brain Market.cz. Myslíme zdravě.
7: Brain Market.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Otec ten je pingl, matka byla pingl, bratr o prázdninách pingl, já jsem nejlepší pingl. Sestře budeš

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

svět světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Můj rebel, to foreň, čapec, chute, koreň.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým